sem tam sa ťa spýtam, či sa máme stále ako na našom prvom obrázku. A občas sa mi zazvíš.

Majový večer želáme z Rádia Košice. Piatok sa nám už pomaly chýli ku koncu a čaká nás vytúžený víkend. Užite si ho, oddychnite si a urobte si nejaký príjemný program. Barbara sa s vami lúči a už v pondelok sa počujeme opäť. Ahoj!